zelene veje, tak presmeci. Na enem kraji črne goše, na drugem zlati kruzori.